0: Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Začíná Rádio Tráťák, vysílání ORF pro českou národnostní menšinu ve Vídni. Posloucháte nás živě v rádiu nebo jako podcast na všech běžných platformách. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Martina Pfeffer a přeji vám příjemný poslech. Dnes se společně podíváme na téma mikrobiomu, zdravé výživy a doplňků stravy. V následující reportáži vás zavedeme do zámeckého parku v Eisenstadtu, kde jsme se setkali s Markétou Tomanovou, vystudovanou farmaceutkou a odbornicí na zdravou výživu, ortomolekulární medicínu a mikrobiom. Rozhovor pro dnešní rozhlasové vysílání vznikl při přípravě televizní reportáže pro červnové vydání pořadu Vir, které rakouská televize ORF 2 uvede již v pátek 5. června. Markéta Tomanová pochází z Moravy, vystudovala farmacii v Brně a už více než 12 let pracuje jako farmaceutka. Ve své praxi se zaměřuje na zdravou výživu, střevní mikrobiom a souvislosti mezi tělesným a psychickým zdravím. Kromě práce v lékárně přednáší, věnuje se osvětě v oblasti zdravého životního stylu a propojuje klasickou farmacii s celostním pohledem na člověka.
1: Markéto, když se řekne mikrobiom, co si pod tím dokážeme představit?
2: Tak většina lidí si pod tím představí střevní flóru, střevní mikroflóru. Z takového toho laického hlediska je to naprosto v pořádku. Z odbornějšího hlediska je mikrobiom souhrn všech mikroorganismů v našem těle a na něm. Ano, i na těle máme mikroorganismy a bakterie.
1: Jaké má mikrobiom funkce a co všechno v našem těle ovlivňuje?
2: Takže střevní mikrobiom má velice důležité funkce pro naše zdraví. Jak už jsem říkala, jsou v něm bakterie, různé viry, prvoci a ostatní takové malé mikroorganismy. Když jsou v rovnováze tyto mikroorganismy, tak pozitivně působí na naše zdraví, na naši psychiku. Pokud se dostaneme do toho, že jsou vlastně v nerovnováze, v takzvané dysmikrobii, tak ovlivňují naše tělo negativně. Mezi takové ty hlavní funkce našeho zdravého střevního mikrobiomu patří podpora trávení, zabraňuje vlastně pronikáním cizorodých částic dál do těla, to vlastně všechno, co jíme, takže to vlastně to střevní bakterie zpracovávají. Dále v plné funkci druhých jater, takže pokud chceme se trošku detoxikovat nebo odlehčit játrům, tak určitě začít u střeva. Mezi další zajímavé funkce je i to, že ovlivňuje naše emoce a to, jak se cítíme i naši náladu. Aby si to dokázala představit, jak to střevo prostě je velké, tak když my ho celé roztáhneme do prostoru, tak zaujímá plochu 300 až 400 metrů čtverečních. To zhruba odpovídá tenisovému kurtu. A právě proto, protože ten orgán je takový obrovský, tak se o něho musíme starat. Už malá změna k dobrému může ovlivnit naše zdraví a to opravdu velkým způsobem.
0: Zámecký park v Eisenstadtu nám poskytl ideální kulisu. Jeho klidná atmosféra a svěží zeleň připomínaly, jak důležitou roli hraje příroda pro naši celkovou pohodu a samozřejmě i pro zdraví našich střev.
1: Markéto, je to tady opravdu velice pěkné.
2: Jsem ráda a právě toto je důležité na to, abychom redukovali náš stres, protože stres škodí našemu mikrobiomu asi za mě asi nejvíce.
1: Můžeš nám potom říct, co nám nejvíce škodí a co nám naopak nejvíce pomáhá?
2: Takže škodí nám určitě, jak už jsem zmiňovala, ten stres. Jsou to i některé léky, jako například antibiotika a potom dále určitě ultrazpracované potraviny, fast foody a průmyslově zpracované potraviny. Dále je to nedostatek vlákniny a nedostatek pohybu. Co nám naopak dělá dobře, určitě bychom měli do našeho stravování, do naší stravy více zařadit probiotické potraviny. To jsou vlastně všechny fermentované potraviny, kefíry, kimči, zakysané zelí. Ono to tak prostě dřív bývávalo, ty naše babičky, já si to pamatuju, se to prostě o hodně víc jídávalo než teď. Já si myslím, že jsme trošku přesterilizovaní, ale zase každý má na to trošku jiný názor. Určitě dřív to bylo takové jednoduchší. My jsme se v té hlíně hrabali, v písku hrabali, vařili jsme z toho. Dneska už je to takové trošku čistší. A co se týče toho našeho mikrobiomu, který je vevnitř i na naší pokožce, za mě určitě je fajn moc to tak jakože nesterilizovat všechno a nechat tomu takový volnější průběh. Všeho s mírou, určitě i u tohoto tématu všeho s mírou. A co se týče i doplňků stravy, i stravování, používat takový klasický selský rozum a poslouchat naše tělo.
0: To, co máme každý den na talíři, ovlivňuje naše zdraví možná víc, než si připouštíme. Zatímco dříve byly základem jídelníčku především čerstvé a přirozené potraviny, dnešní způsob stravování se výrazně proměnil. Přes všechny změny ale zůstává jedno pravidlo stejné. Pestrá a vyvážená strava z kvalitních surovin je stále jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dobré zdraví a celkovou pohodu.
1: Dokonce i tady v zámecké zahradě mají zasazené kevdlubny, cibuly, bylinky.
2: No vidíš to, zas tak složité to není. Je to úplně jednoduché a takové to regionální a zdravé potraviny, bylinky, může mít každý sám v kuchyni.
1: A jak důležité jsou doplňky stravy, vitamíny a podobně?
2: Na toto téma je hodně zajímavých názorů, co odborník, to skoro jiný názor. Z mého pohledu já to vidím tak, že doplňky stravy teoreticky nemusíme si do té stravy doplňovat, pokud ji máme dostatek v potravě, ale z toho praktického hlediska ono je to trošku jinak, než teoreticky, jak to většinou bývá. My v těch potravinách už bohužel nemáme takové množství těch vitaminů, minerálů a antioxidantů, jak jsme měli třeba před 30-40 lety. Takže za mě určitě jedenkrát za čas doplnit, nechat si nejlépe změřit podle krevního obrazu a doplnit všechno, co tělo potřebuje. Určitě nestřílet od pasu, domluvit se s odborníkem a udělat si vyloženě plán na míru a doplnit jen to, co to tělo potřebuje. Co ta strava se prostě změnila, my už se nestravujeme tak, jak se stravovali naši předci dřív. Když mám klienty nebo i pacienty v lékárně a ptají se mě na nějaké takové věci, tak vždycky říkám, že popřemýšlejte nad tím, jestli vaše babička by to jedla nebo nejedla. Tam narážím na ty ultrazpracované potraviny, takže třeba i na to si dávat trošku pozor. A co se týká probiotika, ta strava je bohužel jiná, máme jiný obsah v té stravě, je tam míň těch výživných látek. Takže jedenkrát za čas já vždy doporučuji dvakrát za rok takovou střevní kůru, střevo trošku vyčistit, odlehčit mu, zregenerovat střevní stěnu a střevní sliznici a doplnit tam potom probiotika v dostatečné koncentraci. Když si to člověk dá opravdu jednou za čas, tak se to tělo i naše střevo nám, našemu zdraví odvděčí.
0: Doplňky stravy jsou přípravky určené k doplnění běžné stravy v situacích, kdy jídelníček nepokrývá potřebu všech živin nebo je jejich potřeba zvýšená. Jedná se o koncentrované zdroje vitaminů, minerálních látek a dalších látek s výživovým či fyziologickým účinkem. Jejich úkolem je doplňovat běžný jídelníček, nikoli nahrazovat pestrou a vyváženou stravu. Na rozdíl od léčiv nejsou určeny k léčbě onemocnění, ale k podpoře správného fungování organismu.
2: Když se podíváme trošku do historie studií, tak je jedna švýcarská studie, která vlastně zkoumala obsah vitamínu v ovoci a zelenině z roku 85 až do roku 2002. Tato studie už je 21 let stará, ale ty výsledky, které z ní zešly, jsou opravdu celkem šokující, protože se zjistilo, že obsah například vápníku v rajčatech klesl v tomto období na o 78%, obsah vitamínu C v jahodách o 87% a dokonce obsah vitamínu B6 v banánech až o 95%. Toto jsou opravdu alarmující výsledky. Ještě k dodávání těch vitamínů. Doporučená denní dávka je určitá doporučená denní dávka. Z hlediska ortomolekulární medicíny dávkujeme dávkování trošku vyšší. Konkrétně třeba, když jsme ve stresu, to málo kdo ví, tak při stresové zátěži spotřebovává naše tělo až o 3x více magnézia neboli hořčíku. Takže každopádně by se někdy určitě mělo dodávat. Výběr doplňku stravy je trošku složitější. Není to taková jednoduchá záležitost, jak to na první pohled vypadá. Studie udávají, že 50 až 60% populace trpí na nedostatek vitaminů, minerálů a stopových prvků. Já z mé praxe bych řekla, že je to určitě mnohem víc. Každopádně jednou za čas je fajn nějaký doplněk stravy si doplnit tomu tělu to, co potřebuje. Nejsem vůbec zastánce toho, že bychom měli každý den lupat 10-15 různých doplňků stravy, to v žádném případě. Když se jedná o nějaký výběr doplňků stravy, nebo pokud by si chtěl někdo vybrat nějaký doplněk stravy, je to strašně individuální. Není to pro všechny stejné. To, co pomohlo vaší sousedce, neznamená, že pomůže vám. Je to individuální i v tom, pro koho je ten doplněk stravy určený, jestli se jedná o člověka, který má sedavé zaměstnání, jestli je to sportovec, těhotná žena, senior a tak dále. Takže toto všechno se u toho výběru musí zohlednit. Dále je důležité, aby ten výběr podle mého byl v rukou odborníka. Pokud si chcete koupit nějaký doplněk stravy, určitě se poradte s nějakým odborníkem, který se tomuto tématu věnuje a ten vám vyloženě opravdu poradí na nějaký konkrétní produkt, aby byl prostě pro vás na míru. To, že je to biznis farmaceutických společností a různých společností, z určité stránky, z určitého hlediska to tak může být, protože ne každý produkt je dost kvalitní na to, jeho složení není takové, aby se v tom těle vstřebal. Jsou produkty, které se vstřebávají strašně málo a některé jsou líp vstřebatelné, takže u těch špatně vstřebatelných produktů to určitě bude takový spíš peněžní marketing určitých firem. Konkrétně bych třeba mohla uvést příklad. Srovnávala jsem magnézium. Na krabičce bylo napsané 300 mg magnézia, ale jakmile si tu krabičku otočíte na druhou stranu, tak vidíte přesné složení a bylo tam vlastně 300 mg magnézium oxidu. Magnézium oxid je docela špatně vstřebatelná sůl a čistého magnézia v tomto složení bylo zhruba desetina možná. Takže aby jsme se dostali na tu doporučenou denní dávku, která je kolem těch 300 mg, tak bychom opravdu museli sníst desetinásobek té denní doporučené dávky. Takže opatrně je třeba opravdu si umět číst ty etikety. To znamená, že obsah soli neznamená obsah čistého magnézia.
1: Mnozí z nás si myslí, že žít zdravě a střídmě přece není žádné umění. Dnešní západní civilizace se stále častěji zabývá problémem obezity. Jak si normální člověk má vybrat správný směr, když mu všichni tvrdí, že právě ten jeho je ta nejlepší?
2: Tak to je opravdu zajímavá otázka. Takové ty diety, já si myslím, že jsme si tím asi prošli snad všichni. Většina z nás, žen určitě, ono to prostě taky tak nefunguje. Ty diety vyloženě nefungují.

a kvalitní vyvážená strava, dostatek spánku, úprava střevního mikrobiomu. Vyvážený poměr dobrých a špatných bakterií ve střevě je velice důležitý, hlavně teda by měly převládat ty dobré, ty prospěšné bakterie, protože to, jak máme ten střevní mikrobiom, to střevo nastavené, tak se vlastně i cítíme a odráží se to i na naší fyzické stránce.

Vedle klasické medicíny existuje celá řada přístupů označovaných jako alternativní nebo komplementární medicína. Patří mezi ně například léčba bylinami, tradiční přírodní postupy, homeopatie či další metody zaměřené na podporu celkové pohody a samoléčebných procesů organismu. Zatímco některé postupy, například využití léčivých rostlin, mají své místo i v moderní medicíně a jejich účinky jsou vědecky doložené, u jiných metod zůstávají názory odborníků rozdělené. Důležitou roli proto hraje nejen osobní zkušenost pacientů, ale také dostupné vědecké poznatky, bezpečnost a vhodné propojení s konvenční léčbou. Prozradila si nám, že jsi vystudovala farmaceutiku. Jaký je ale tvůj postoj k alternativě?

0: moderní medicíně, konkrétně k tradiční léčbě bylinkami nebo například homeopatií. Vidíš v alternativní medicíně nějakou hodnotu nebo existují určité obavy či omezení?
1: To je určitě zajímavé téma. Bylinky jsou vždycky dobré, i chemické látky, jakože chemické účinné látky v lékárně, v medicíně se vlastně hodně z nich odvíjí od bylinek, jenom se chemicky vlastně vyrábí. Takový ten problém si myslím u hodně lidí je to, že ty bylinky trošku trvá ten účinek, než přijde. My jsme takový trošku už v tom poklusu, v tom stresu a chceme prostě si dát jednu tabletku a zhubnout 15 kilo. Nebo chceme si dát jednu tabletku a vyřešit prostě problém, který se nám v těle skladuje na 10-15 let. Tak to bohužel nefunguje. Ale jakmile člověk dojde do takové té fáze, že už je takový trošku trpělivější a začne poslouchat své tělo, tak si myslím, že ty bylinky mají opravdu zázračné schopnosti. Homeopatie ještě nejsem zatím tak daleko, ale možná nechávám ji ještě dveře otevřené. Ze začátku byl můj názor po vystudování farmacie velice chemický, takže byla vyloženě jako chemie a chemické účinné látky. A postupem času, jak jsem se začala zabývat tou výživou a doplňky stravy, tak už se ten můj názor trošku změnil, trošku do alternativní medicíny, ale taková alternativní medicína, která je podložena studiemi.
0: Otázka, co je receptem na zdravý a spokojený život, provází lidstvo už po staletí. Přestože univerzální návod pravděpodobně neexistuje, výzkumy dlouhodobě ukazují několik společných faktorů. Stále více odborníků se také shoduje, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale stav celkové tělesné, psychické a sociální pohody. Každý z nás proto nachází svou vlastní cestu k životní spokojenosti trochu jiným způsobem.
2: Teď jsme slyšeli hodně teorie, ale jak to, co si nám teď vyprávěla všechno, vypadá v běžném životě? Jaké tipy by si nám dala, aby byly proveditelné?
3: To je velice zajímavá otázka. Teorie, praxe. Takže za mě určitě pohyb. Nemusíte se potit na kurtu hodiny nebo ve fitness centru. Stačí prostě běžné výjití schodů, když jdete na metro, místo eskalátoru nebo výtahu použít prostě schody a jít pěšky. Všichni potom uvidí, co to všechno udělá. Tak to je ten pohyb. Pak další je důležitý spánek. Všichni by si to měli zkusit jít spát dřív než před půlnocí, nejlépe před 10. hodinou. To tělo si prostě odpočine, zregeneruje. I náš mikrobiom si prostě odpočine a zregeneruje. Dále upravit jídelníček, omezit ty ultrazpracované potraviny. Co je velice zajímavé, tak ono vlastně už to, jak jíme a s kým jíme, ovlivňuje náš střevní mikrobiom. Pokud jsme v práci a rychle prostě do sebe něco hodíme, máme u toho nějakého kolegu nebo šéfa, máme u toho stres, tak se nám vlastně tvoří nebo nám se vyživují úplně jiné střevní bakterie, než když sedíme vlastně v klidu, v pohodě, v okruhu přátel a s těmi vlastně třeba večeříme nebo obědváme, tak vlastně už toto ovlivňuje náš střevní mikrobiom pozitivně a negativně. Za další určitě nezapomínat myslet pozitivně.
0: V době sociálních sítí, influencerů a nepřeberného množství dietních doporučení není snadné se ve světě zdravého životního stylu orientovat. Každý den se objevují nové trendy, výživové směry a zaručené návody na zdraví či hubnutí. Zatímco jedni doporučují nízkosacharidovou stravu, jiní propagují půsty, veganství nebo nejrůznější detoxikační programy. Najít správnou cestu proto často neznamená hledat univerzální zázračné řešení, ale spíše pochopit potřeby vlastního těla a vyhnout se extrémům.
1: Při práci v lékárně a při projektu Jednoduše zdravě dělám vlastně i konzultace, osobní konzultace, kde se vlastně snažím spojovat tu klasickou medicínu, to jsou ty klasické léky, s doplňky stravy, s vitamíny, minerály a tak dále, kde se vlastně snažím zakomponovat i zdravé střevo, různé bylinky, různé komponenty třeba například z bachových esencí, buněčních solí a tak dále. Takže snažím se ty konzultace dělat komplexně a najít vlastně nějaké komplexní řešení. Spolupracuji s výživovými poradci, spolupracuji s trenéry, s pár doktory, takže když je tam nějaký takový závažnější problém, takže mám vždycky někoho, s kým to můžu konzultovat. Mým posláním, jestli se tomu tak dá říct, je vlastně ukázat lidem tu správnou cestu, ať už mají nějaký zdravotní problém nebo se necítí dobře. Snažím se jim trošku tak jako je podpořit v tom, jak mají upravit své zdraví, jak mají upravit životní styl, aby to byl zdravý životní styl a aby se vlastně cítili lépe. Určitě to známe každý si prošel nějakým obdobím, kdy se necítil dobře. Myslím si, že já jsem si tím prošla. Někdo potřebuje padnout na úplné dno, někdo se dokáže odrazit trošku dřív, ale určitě je hodně různých informací, ať je to na internetu, ať je to v novinách, kdekoliv, valí se to na nás ze všech stran. A já se vlastně tyto informace snažím trošku filtrovat, aby byly srozumitelné a aby to nebyly takové ty informace, ty extrémní informace, a předávat je lidem srozumitelnou cestou a oni už si s tím vlastně trošku poradí a tím se jim snažím vlastně pomáhat.
0: Naším dnešním hostem byla Markéta Tomanová, farmaceutka a odbornice na zdravou výživu a střevní mikrobiom. Rozhovor, který jste právě slyšeli, vznikl během natáčení televizní reportáže pro červnové vydání magazínu Vir. To uvede ORF 2 v pátek 5. června. Přesné informace najdete na našich webových stránkách www.volksgruppen.orf.at/Češi. Další vydání Rádia Dráťák uslyšíte opět za týden 10 minut po 21. hodině na Rádiu Burgenland. Všechny pořady najdete také kdykoliv v podcastových aplikacích pod názvem ORF Podcast Češi. Od mikrofonu se za českou redakci loučí Martina Pfeffer. Děkuji za pozornost, přeji vám příjemné dny a těším se opět na slyšenou.

jsme jako kmeny stromů ve sněhu. Kmeny stromů ve sněhu. Ve sněhu.

0: Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorý vám je k dispozícii aj formou podcastu. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Pohľad do priepasti a iné slovenské filmy vo Viedni. O slovenskom dokumentárnom filme o rakúskom autorovi Martinovi Polákovi nám dnes porozpráva spisovateľ Michal Hvorecký. Polák sa v knihe, o ktorú sa film opiera, vydáva po stopách jeho biologického otca na Slovensko. Pritom sa zameriava na jeho vojnové zločiny. Okrem toho sa pozrieme na filmovú ponuku viedenského kina Urania Cinema, ktoré prešlo premenou a od týchto dní prináša hlavne filmy z východnej a centrálnej Európy. Michal Hvorecký navštevuje Viedeň pomerne často, či už kvôli čítačkám, besedám alebo iným projektom. V priestoroch Erste Foundation sa tentokrát premietal 60-minútový dokumentárny film s titulom Pohľad do priepasti, na ktorom autor úzko spolupracoval ako prekladateľ. Film je o diele a živote rakúskeho spisovateľa a reportéra Martina Polaka, pričom je hlavnou témou jeho kniha Smrť v bunkri. Žurnalista v nej spracoval príbeh Gerharda Basta, vysoko postaveného SS-áka a jeho biologického otca. Režie sa ujal známy slovenský dokumentarista Jaroslav Vojtek a Michal Hvorecký si dokonca zahral jednu z hlavných úloh, pretože Martin Polák bol počas natáčania už vážne chorý.
1: Martin Polák spoznal Slovensko ako reportér magazínu Spiegel, čo je nemecký týždenník legendárny. On bol roky korešpondentom v Poľsku pre východnú Európu, s zámerom hlavne na Poľsko, Ukrajinu, Bielorusko. Ale prirodzene sa jeho záujem rozšíril aj na Slovensko a vôbec celú východnú Európu. A v 90. rokoch nakrútil dokonca nejaké rozhovory s osobnostiami ako Vladimír Mečiar, Jan Čarnogurský a ďalšími, mnohými aj kontroverznými. Dokonca tam vznikli nejaké také diplomatické kontroverzie, lebo terajší premiér Mečiar potom odmietal autorizovať interview, ktoré s nimi nahral, takže mal také rôzne bizarné skúsenosti už vtedy s politikmi, ktorí odmietali kritickú novinársku prácu. A potom keď sa pustil do pátrania po svojej rodinnej histórii, tak sa dostal k tomu, ako jeho otec ako SS-ák potláčal Slovenské národné povstanie v našich horách, vo Veľkej Fatre v Nízkych Tatrách a vydal sa na cestu na Donovaly, Buly, Ružomberok. Je to aj v tej knižke Smrť bunkri a potom aj v ďalších textoch v jeho iných esejach, kde postupne odkrýval nové vrstvy histórie, ktorú spoznával, lebo je to stále hovoril, že to taký nekonečný, neuzavretý príbeh, ktorý možno vždy sa niečím doplní, keď sa objavia nejaké nové historické skutočnosti. On sám hovoril, že jemu trvalo 40 rokov, kým dokázal napísať tú knihu o tom svojom otcovi, pretože tie veci sa udiali počas druhej svetovej vojny, ale on tú knihu publikoval, keď mal 60. Čiže už bol v podstate senior a vtedy našiel aj takú nejakú vnútornú sílu, odvahu, odstup a zároveň mal dostatok materiálov, aby dokázal hodnoverne zobraziť tohto človeka, ktorý bol na strane páchateľov, ktorý bol masovým vrahom, ktorý bol presvedčeným nacistom, tak povediac od začiatku tohoto brutálneho hnutia a ktorý to obdobie nacistickej hrôzovlády prežil v podstate na vrchole moci, bol spolu zodpovedný za jej zločiny a on ako syn sa s tým jednoducho musel nejako vyrovnávať. Rozhodol sa, že skúsi podať svedectvo, aké to je byť potomkom takéhoto človeka.
0: V slovenskej televízii mal film premiéru v auguste 2024 na výročie Slovenského národného povstania. Dokument je popredkávaný archívnymi zábermi, ktoré diváka sprevádzajú ešte dlho po jeho pozretí.
1: V podstate hlavne nám pomohol archív Slovenského národného povstania v múzeu v Banskej Bystrici, kde je obrovský archív týmto témam a potom aj historici ako Anton Hruboň a ďalší nám pomohli doplniť výskum, ktorý urobil Martin Polák a niečo potom vyvstalo aj počas práce na filme. Niektorí tí svedkovia, očití svedkovia, ktorých sme podarilo vypátrať, tak sa postupne skladala taká mozaika, ktorá trochu doplnila príbeh tej knihy Smrť v bunkri, správa o mojom otcovi. Tak potom samozrejme máme v dispozícii filmový archív, aj Slovenský filmový ústav poskytol našťastie veľa materiálov, autentických dokumentov z čias Slovenského národného povstania alebo z obdobia Slovenského štátu. Čiže s tým sme pracovali, lebo sme potrebovali Martinovú výpoveď, jeho životný príbeh doplniť obrazmi, lebo z tých žije vždycky filmová reč. Takže to bola potom už úloha režiséra a dramaturgov, aby sa tá rodinná história vyrozprávala aj obrazovou rečou, filmovou rečou. Film bol premietaný nakoniec, našťastie sa ešte stihol. Momentálne súčasné vedenie nie je naklonené vôbec takéto dokumentárnej tvorbe. Je vôbec slovenská filmová tvorba prežíva naozaj hlbokú krízu. Nikto nevie, aká je jej budúcnosť. Tak preto som aj rád, že tento projekt sa podarilo dokončiť, tak povediac, hodine 12. A ešte sa dočkal aj premiéry, aj mal niekoľko už takých menej vychytených repríz, ale bol aj reprízovaný. A myslím si, že Jaro Vojtek ako režisér a aj ďalší z jeho generácie sa asi skôr budú obzerať po práci v okolitých krajinách, než vo svojej domovine. Film sme potom aj párkrát premietali, napríklad v rámci festivalu Jeden svet. A premietol sa aj na niektorých školách. Ale my sa tešíme z každej projekcie. A ja by som si želal, aby takýto film možno bol aj povinným sledovaním v rámci, alebo doplnkovým sledovaním v rámci výučby dejepisu, v rámci výučby histórie 20. storočia, dvoch diktatúr, tej nacistickej, fašistickej a potom stalinskej. Ale neviem, či to je realistické v súčasnej dobe. Mali sme ho premietaný raz v Poľsku s veľkým ohlasom na festivale Kino na granici v Tešine, v takom slávnom festivale, kde je veľa vždy československých filmov. A takže my by sme sa potešili, keby sa film dostal aj ďalej, ale to úplne nie je v mojich rukách.
0: Dokument Pohľad do priepasti pripomína síce hrôzy nacistického režimu z minulosti. Takisto je ale dôležitou výstrahou do budúcnosti pred tým, kam až ľudí dokáže zaviesť nenávisť.
1: Odkaz filmu je, že zlo sa nikdy nekončí, že zlo sa môže hocikedy vrátiť a že fašizmus nie je uzavretá kapitola našej vojnovej histórie, ale vo svojich nových premenách žije dodnes a že práve Martinovo dielo je aj varovaním, že mnohé tendencie, ktoré vidíme vo svete teraz, mnohom pripomínajú, nie sú rovnaké ako v tom období medzi vojnami, ale sú mnohom podobné. Mnohé také zlomové veci, ktoré sa dejú teraz v spoločnosti, mnohé predsudky, ktoré prežívajú, mnohé nenávisti, ktoré sa stále šíria, mnohé manipulácie, lži, propaganda, tak to všetko je tu stále prítomné. A aj v našej úplne inej dobe, inej technologickej dobe. A jeho odkaz je veľkým varovaním, aby sme to nebrali ako niečo, čo sa skončilo, ale ako niečo, čo sa nás bytostne týka.
0: A kým sa dostaneme k iným českým a slovenským filmom, ktoré si budete môcť už čoskoro pozrieť vo Viedni, spomenieme ešte najnovšiu knihu Michala Hvoreckého. Disident je vôbec prvé dielo, ktoré autor napísal v nemčine.
1: Mňa oslovilo moje nemecké vydavateľstvo, Tropenverlag, ktoré oslovuje toho roku 30 rokov svojho založenia, ktoré vedelo, že v uplynulých rokoch už pomerne pravidelne píšem krátke texty pre nemeckojazyčné noviny o situácii na Slovensku, o situácii vo východnej a strednej Európe. Oslovilo ma, Michal, napíš nám knihu. Napíš nám v nemčine celú knihu, nie len krátky text. A ja sa priznám, že som s tým nepočítal. Nikdy som si nemyslel, že zmením jazyk pomaly v 50-ke, ale nakoniec som sa rozhodol, že to vyskúšam a bolo to náročné, ale bola to pre mňa úžasná skúsenosť a bola to veľká výzva a teším sa, že sa mi ten projekt podarilo dokončiť a na Lipský knižný veľtrh kniha vyšla a vychádzajú už aj prvé recenzie, ktoré ma prekvapili, že sú veľmi pozitívne a že kniha dostáva veľa ohlasov a že ma volajú naozaj na veľa podujatí s ňou a cestujem teraz opäť po Nemecku a Rakúsku a dokonca aj do Švajčiarska sa chystám na jeseň. Čiže je to pre mňa ako keby nový debut v novom kontexte a je to aj pre mňa trochu nový žáner, lebo je to v podstate autobiografická non-fiction. Je to kniha, ktorá na, tak povediac, entlang, pozdĺž môjho vlastného príbehu rozpráva príbeh regiónu, čo sa stalo od decembra 1989 do roku 2025 so strednou Európou. Ťažiskom knihy je Bratislava, Slovensko a vôbec náš región, ale Je to knižka, ktorá sa pokúša trošku univerzálnejšie hovoriť o tom, čo je vlastne ten Rechtsruck, ako hovoria Nemci, čo je ten obrat doprava, obrat ku krajnej pravici, čo je tá radikalizácia, čo je tá brutalizácia spoločnosti, ale aj verejného diskurzu, jazyka, ako sa zrodili také životopisy, také kariéry, ako je príbeh Roberta Fica alebo Martiny Šimkovičovej, odkiaľ sa títo ľudia zjavili, čo je za ich stratégiou, alebo či vôbec niečo. A pokúšam sa to trošku zasadiť do kontextu aj pre publikum, ktoré nie celkom pozná slovenský kontext. To znamená ľuďom, ktorí teraz nepoznajú detaily našej novodobej histórie. Trošku tam sú aj také presahy do mojej rodinnej histórie, pretože si myslím, že naše vnímanie súčasnosti veľa závisí od toho, ako kto vo svojej rodine vnímal trebárs rok 68 alebo 89 alebo aj ďalšie následovné roky. Čiže knižka je takou osobnou, ale aj regionálnou históriou tejto časti sveta na trojhraničí medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Teraz Maďari ukázali, že sa dá poraziť aj začínajúca autokracia, ak sa ľudia zmobilizujú, ak sa nájde silný líder, ak sa zjednotia a ak majú chuť využiť svoje demokratické práva. A to je veľké posolstvo aj pre Slovensko.
0: Kto bol Martin Polák, sme si dnes už povedali. A aj to, že mal blízky a osobný vzťah k Slovensku či iným krajinám strednej a východnej Európy. Aké silné toto prepojenie bolo, dokazuje aj jeho citát v podaní herečky a predsedničky Rakúskej filmovej akadémie Mercedes Echera.
2: Seien Sie ehrlich. Wann haben Sie zum letzten Mal an einer Wiener Bühne die Aufführung eines zeitgenössischen tschechischen Stückes gesehen? Was war Ihr letzter jugoslawischer Film? Wie viele polnische Punkgruppen könnten Sie auf Anhieb nennen? Wer ist Ihr liebster ungarischer Dichter? Keiner würde freiwillig zugeben, noch nie ein Wort von Proust, Faulkner, Umberto Eco, Garcia Marquez gelesen zu haben. Aber Peter Nádos, Danilo Kisch, Czesław Miloš oder auch Jaroslav Seifert kann man getrost ignorieren, ohne Gefahr zu laufen, als Banane verspottet zu werden. Hand in Hand damit geht eine geradezu programmatische Missachtung der Sprachen, die östlich der Mach und nördlich der Thaya gesprochen werden. Kein Wiener, der ein bisschen auf sich hält, der nicht in Englisch radebrecht und zumindest ein paar Brocken Französisch versteht. Wer aber slawische Sprachen oder gar ungarische beherrscht, ist entweder ein Emigrant oder ein verschrobener Spinner, dem man bestenfalls müde belächelt. Ein Zitat aus Martin Pollacks Plädoyer für eine Veröstlichung Wiens, geschrieben 1985.
0: Možno si ešte pamätáte filmový festival Let's See. Založila ho v roku 2012 slavistka a žurnalistka Magdalena Želasko. Festival síce po 6 rokoch zanikol. Od júna spúšťajú ale jeho organizátori spolu s Uránia Kino nový projekt. Jeho srdcom budú filmy z regiónu CEE, Central and Eastern Europe, teda centrálnej a východnej Európy. Kino sa tak mení na Uránia Cinema a v programe nebudú chýbať ani slovenské a české filmy v originálnom znení.
3: Wir haben allein im Juni 34 verschiedene Filme aus rund 20 zentral- und osteuropäischen Ländern. Und das ist genauso viel wie übrigens beim ersten Let's See Film Festival. Und das heißt, die Vielfalt ist da. Es sind auch verschiedene Genres. Es gibt Dokumentarfilme, es gibt Dramen, es gibt auch was zum Lachen, zum Weinen. Fast die Hälfte aller Vorstellungen wird vom Filmschaffenden besucht. Man hat die Möglichkeit, Filmgäste persönlich zu treffen, vor oder nach dem Film. Das heißt, es kommt wieder diese Festivalstimmung ins Urania Kino. Und wir definieren uns auch als Festivalkino. Das heißt, immer wieder vier Überraschungen bereit. Bereits im Juni haben wir einen Dokumentarfilm bei uns, der Oscar gewonnen hat als bester Dokumentarfilm. Und das ist auch eine tschechische Koproduktion. Mr. Nobody against Putin. Und dann zeigen wir zweimal, einmal mit englischen und einmal mit deutschen Untertiteln. Und dazu haben wir auch einen Film, der eingereicht wurde für den österreichischen Filmpreis, Nebelkind, The End of Silence. Und da kommt am 19. Juni zu uns eine sehr große Filmdelegation. Neben der Regisseurin Teresa Kotick auch mehrere Leute, die hier, die vor der Kamera und hinter der Kamera für den Film tätig waren. Also auf das Gespräch freue ich mich schon ganz besonders. Perla ist überhaupt ein Film, der die meisten Nominierungen bekommen hat, jetzt für den österreichischen Filmpreis. Und der wird auch bei uns zweimal gezeigt. Und wir werden den Produzenten Arash Riaki, der übrigens auch der Präsident der Akademie des österreichischen Films ist, bei uns begrüßen, aber auch die Regisseurin Alexandra Makarova. Und ja, den Film genauso wie die anderen mit deutschen und englischen Untertiteln und ich glaube mit einer sehr langen Gespräch danach. Wir sichten dauernd Filme und wir möchten natürlich jeden Monat möglichst viele Länder bei uns begrüßen auf der Kinoleinwand. Und ich bin sicher, dass sogar über den Sommer auch einige tschechische und slowakische Akzente zu finden sein werden. Das Programm bei uns wird monatlich erstellt und was wir im Sommer spielen, erfährt man Anfang Juni schon.
0: Aj prezidentke Rakúskej filmovej akadémie Mercedes Echera leží diverzita v kultúre na srdci.
4: Ich bin die Tochter einer Minderheitenmutter. Meine Mutter war immer eine Minderheit. Sie hat das auch nie ablegen können, was ich sehr schade fand für sie. Aber das ist mir so quasi in die Wiege gelegt worden. Und ich habe schon erkannt, dass eine Mehrheitsgesellschaft eine bestimmte Verantwortung für die Minderheiten hat im eigenen Land. Es gibt so verschiedene wichtige Dinge innerhalb eines Jahres, wo ich immer wieder dabei bin, sei das die Befreiungsfeierlichkeit in Mauthausen, wo es mir vom ersten Tag an wichtig war, die Menschen in ihrer Muttersprache zu begrüßen, auf diesem Appellplatz, wo sie sonst nur deutsche Kommandos gehört haben oder Schlimmeres. Es ist mir wichtig, Menschen zu begeistern, einen Film in der Originalsprache sich anzuschauen und es ist ein bisschen mühsam mitzulesen. Manchmal vergisst man aufs Mitlesen, weil das einfach so toll gespielt wird. All diese Dinge sind für mich von einer großen Relevanz, eben auch durch das, was mir in die Wiege gelegt wurde, aber weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich in ein fremdes Land komme, sei es beruflich oder privat, und ich kann ein paar Brocken grüßen, bitte sagen, danke sagen, im Notfall auch Hilfe schreien oder zumindest einen halben Satz formulieren. Diese Menschlichkeit, diese Offenheit und Gastfreundschaft, die mir dann entgegenkommt, das ist sofort eine andere Atmosphäre, eine andere Situation und bestätigt das, was ich immer wieder auch sage, die Sprache ist das Tor zum anderen. Und ich kann nicht oft genug wiederholen, ein großer Dank an die Übersetzerinnen und Übersetzer dieser Welt, die uns diese Schlüssel sind, um dorthin zu kommen, um das zu verstehen und dass auch wir verstanden werden. Wir meine ich jetzt für ganz viele andere Sprachen jetzt auch. Also, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass wir ein Bewusstsein dafür noch ausbreiten können. Da ist vielleicht noch nicht genug vorhanden. Und auch das wird ganz wichtig sein. Das ist die Vermittlung. Das ist die Vermittlung. Das ist Kulturvermittlung ist ganz, ganz wichtig und wird immer wichtiger bei diesem enormen Angebot an internationalen Kultur-Content, um das neudeutsche Wort zu verwenden. Das ist überfordert Menschen. Das ist einfach zu viel und da muss man schon ein bisschen auch die Hand reichen und sagen, wie kann ich ein Interesse wecken für etwas, was vielleicht nicht so bekannt ist oder vielleicht kann ich helfen, einen roten Faden zu finden für die eigene Gestaltung meiner Zeit nach dem Büroalltag oder sonstigem Arbeitsalltag. Und weil hier immer wieder auch das Wort Freizeit gefallen ist, Kultur findet nicht nur in der Freizeit statt, die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche und der Umgang damit ist ein Zeugnis einer lebendigen Demokratie. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir den Respekt miteinander teilen, den wir für uns haben wollen, auch anderen zu geben.
0: Multikultúrny program bude pravidelne zahrňať napríklad Meet and Greet s hostiami a krátkými besedami, Monday for Climate so zodpovedajúcim programom, alebo rady ako Best Age či Must See. V češtine diváci v júni uvidia film Nebelkind – The End of Silence a v slovenčine zas film Perla Alexandry Makarovej. Teším sa, že ste dnes trošku času strávili aj s našou redakciou. Ďalšie Rádio Diatón si môžete vypočuť už o týždeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Špring. Krásne dni a do počutia.